0: 762 to 84 in Station A. Be on a 7 with one male party, along with 1295. 723 and 283 will be standby for the tow. Thank you, boys.
1: Hey, Richard, 762. The two parties you gave me, the CR number and then the two trips to Paula, are those the two parties that are coming back?
0: Hey, firm.
1: Sorry, dude. Do you need me to start a call or do you already have one open?
0: Negative, sir. Can you start a call for us? Thank you.
1: All right. We've already started throwing stuff into a call for you now. I'll just transfer it over to you.
0: Excellent, sir. Thank you.
2: Medicine 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24